0: let City Park Radio take you around the world to visit different cultures and hear the music from other countries. You can hear multicultural programs throughout the week that highlight the many different cultures that make our society so rich and exciting. Multicultural programs on City Park Radio.
1: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás opět u českého programu vysílaného na City Park Radio z Launceston v Tasmánii. Mé jméno je Pavel Černík a tuto hodinku s češtinou vám přináším pravidelně každé druhé a čtvrté úterý v měsíci vždy od 7. do 8. hodiny večerní. Dnešní večer ale bude tak trochu speciální, protože jsem si pro vás připravil celkem 9 písniček z předcházejících let, které lze považovat za to nejlepší, co naše česká hudební scéna vydala. Nejde o mé hodnocení, na to bych si asi netroufl, ale zabrouzdal jsem do historie udílení cen Anděl a pro dnešek si připravil písničky z let 2008 až 2016. No a čas nám pomalu, ale jistě utíká, tak pojďme rovnou na první písničku. Ta je od kapely Krištof z roku 2008.

0: To byla první písnička dnešního večera nazvaná Atentát od kapely Krištof. Najít ji můžeme na albu nazvaném Poločas, které vyšlo v říjnu roku 2007. To bylo výběrovým albem, ve kterém kapela shrnula své největší dosavadní hity. K tomu však Krištof přidal i tři z Brusu nové písničky a Atentát je jednou z nich. Přestože písnička spatřila světlo světa už v roce 2007, trvalo víc než půl roku, než se dostala do podvědomí širší veřejnosti. Teprve v květnu následujícího roku se umístila na čele rádiové hitparády a udržela se tam celých 7 týdnů. To byl mimochodem velký úspěch, protože jinak za celý rok šlo o jediného českého interpreta, který se do čela rádiové hitparády dostal. Za svůj téměř nečekaný úspěch písnička pravděpodobně vděčí filmu Bobule, ve kterém se objevila a krátce poté také zvítězila v cenách Anděl za rok 2008.
1: Music, news and interviews. The station with it all. City Park Radio. 103.7 and 96.5 FM.
0: A teď se pomalu přesuneme do dalšího roku 2009 spolu s dalším českým interpretem, vlastně interpretkou, jednou z nejznámějších, Anetou Langerovou.

0: dospívala nám Aneta Langerová s písničkou nazvanou V bezvětří. Ta jí přinesla cenu Anděl roku 2009 v kategorii Skladba roku. Právě cenám Anděl se v dnešním vysílání věnuji, ale pro Anetu nejde o ojedinělou výhru. Vlastně celá její hudební kariéra odstartovala výhrou prvního ročníku České Superstar v roce 2004. A hned pár měsíců na to ukořistila hned dvě ceny Anděl, nejen v kategorii objev roku, ale zároveň i jako zpěvačka roku. Písnička, kterou jsme právě slyšeli, vyšla jako první single z alba nazvaného Jsem, ve kterém Aneta ukázala trošku jiný styl oproti své předchozí tvorbě. Podle některých více vyzrálejší, podle jiných více komerčnější. Rozhodnutí nechám vždy jako na vás. Podobně jako na předchozí desce se Aneta na tvorbě výrazně autorsky podílela. I když tentokrát trochu méně. Přeci jen si na tvorbu dala pouhé 2 roky, takže se jí na pomoc od Michala Hrůzy, Filipa Horáčka a dalších určitě hodila.
1: Without leaving your armchair, you can visit all corners of the planet, thanks to Around the World on City Park Radio. With music from Argentina to Zimbabwe, in every style you can imagine, Around the World gives you an endless selection of sounds.
2: Por tu ventana.
1: Take a trip around the world.
3: Sundays at 7 PM on City Park Radio.
0: Na nedělní pořad s mixem písniček z celého světa si musíte počkat. Ale české písničky, ty mám připravené hned teď. Paradoxně, ta následující je zpívaná anglicky, ale pochází od mladé české zpěvačky, která s ní odstartovala kariéru v roce 2010. Říká si Debbie.

0: Local and live and in our community. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: To byla písnička nazvaná Touch the Sun od zpěvačky Debbie. O té ještě v roce 2009 nikdo neslyšel. A pokud jsou zvěsti pravé, tak za její kariérou stojí nejen kuš štěstí, ale hlavně jedna skoro dětská sázka. Debbie tehdy totiž bylo pouhých 16, když se přihlásila do československé Superstar. Ne proto, že by chtěla, ale protože prohrála sázku a tohle byl její trest. V soutěži se dostala pouze do semifinále, ale i to jí stačilo, aby si jí všimli lidé z hudební branže. Na konci roku 2010 vydala svou úplně první písničku Touch the Sun, kterou jsme právě slyšeli. Ta se ihned stala velkým hitem a v únoru následujícího roku při vyhlašování cen Anděl vyhrála ocenění. Zajímavé je, že její první album, vydané pod stejným názvem, vyšlo až pár měsíců později. Na něm Debbie kombinuje jak anglické, tak české písně a dokonce i jednu německou. Přeci jen pod pseudonymem Debbie se skrývá vlastním jménem Debra Kahlová. A ta je původně z Německa a do Čech se přestěhovala teprve v 10 letech. Čas nám ve studiu pomalu, ale jistě utíká. Třetina programu je za námi, 3 písničky také. Tak pojďme rovnou na tu čtvrtou. Ta je od Václava Neckáře a kapely Umakart.

0: Není ani půlnoc, nejsou ani Vánoce, přesto nám dohrála písnička nazvaná Půlnoční od Václava Neckáře a skupiny Umakart. Když v roce 2011 vyšla, byl Václav už dávno legendou české hudby. V 60. a 70. letech patřil k největším hvězdám domácí scény a měl za sebou obrovské hity. Jenže jeho kariéru v roce 2002 zásadně změnila mozková mrtvice. Neckář sice cévní příhodu přežil, ale musel se znovu učit mluvit, protože přišel téměř kompletně jak o řeč, tak paměť. Na zpívání a kariéru tedy mohl úplně zapomenout, ale nevzdal se. Právě písnička Půlnoční, kterou jsme teď slyšeli, byla tou první, kterou po svých zdravotních problémech naspíval a která ho vrátila na vrchol slávy spolu s výhrou ceny Anděl za nejlepší skladbu. Jeho příběh mi mimochodem připomíná dalšího Čecha, kterého možná i vy sami z Tasmánie znáte. Josef Chromý, místní rodák z Česka, bývalý řezník a později vinař, se s mrtvicí ve svých 75 letech také popral. Následky přemohl a vrátil se k podnikání, kde se aktivně podílel na řízení svých firem po dalších víc než 20 let. V době, kdyby mnozí z nás již dávno přemýšleli o důchodu.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community. City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: Tak a teď ještě jednou hezky česky. Pokud byste mi chtěli doporučit hudbu na příští vysílání nebo jen poslat nějaký vzkaz, poznámku a tak dál, pokud byste třeba chtěli víc rockových písniček nebo raději dechovku a co třeba pořádný metalový nářez, neváhejte a napište mi své názory a přání jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy a my se pomaličku, ale jistě přesuneme k další písničce. Ta bude od kapely, která si říkala Charlie Straight.

0: Online and on your smartphone. Listen anywhere in the world. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Dohrála nám kapela, kterou už na české hudební scéně nenajdeme. Říkali si Charlie Strait a s písničkou Coco, kterou jsme právě slyšeli, vyhráli ocenění skladba roku 2012. Tahle třinecká kapela měla na neštěstí velmi krátké působení. Vznikly roku 2006, zpívali výhradně anglicky a jejich hudba byla nejblíž britskému indie popu. Písnička Coco, kterou jsme právě slyšeli, pochází z jejich druhého alba nazvaného Someone with a Slow Heartbeat. To lze považovat za vrchol jejich kariéry, protože hned příští rok se pánové rozešli. A právě z roku 2013 pochází naše následující skladba. Za tou stojí kapela Bratři Orfové.

0: To byli bratři Orfové a titulní skladba nazvaná Shero. A právě jejich stejnojmenné album Shero patřilo k největším překvapením cen Anděl za rok 2013. Bratři Orfové tehdy získali hned dvě hlavní ceny, album a skupina roku. Tahle krnovská kapela za sebou měla své první album nazvané Bingry Wingry. Tenhle název bych upřímně řečeno hledal asi na mapě Austrálie a ne mezi českými hudebními deskami. Poté si dali pauzu a celých 8 let čekali, přemýšleli, co vytvořit, až přišli s albem Shero, jehož titulní písničku jsme právě slyšeli. Mimochodem, na téhle desce z roku 2013 jsou písničky mnoha různých žánrů. Rozhodně nezní všechny stejně. Jde o celkem originální desku a i to možná stálo za jejich úspěchem.
1: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
2: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie. Bangala.
1: Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. City Park Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
0: Vážení posluchači, stále posloucháte český program zde na City Park Rádiu 103,7 a 96,5 FM. Věděli jste ale, že si nás můžete poslechnout i na webu? No jasně, City Park Rádio je k dispozici celosvětově prostřednictvím internetové sítě. Stačí zadat adresu cityparkradio.com a z menu vybrat položku online stream. Čas nám ve studiu neúprosně utíká, zbývá poslední třetina našeho programu a spolu s ní poslední tři písničky, které vám dneska přináším. Ta následující je od kapely Jelen.

až si všichni budou myslet, že sem chcí, utečeme spolu někam, kde nám bude líp. Utečeme spolu někam, kde nás nechají žít, jak budem chtít. Tak už přestaň brečet, vidět.

přestaň brečet, dyť já jenom tvrdě spal. Přece bych tě tady samotnou nenechal. Přece bych tě tady nenechal samotnou toulat se tmou.

0: Právě nám dohrála písnička nazvaná Světlo ve tmě od kapely Jelen. Písnička pochází z debutového alba kapely, které vyšlo v roce 2014 a ze skupiny tehdy udělalo jedno z největších překvapení české hudební scény. Jeleni se přitom dali dohromady teprve krátce předtím. Poprvé o sobě výrazněji dali vědět písničkou Magdaléna a také spoluprací s Kateřinou Marií Tichou. Jejich styl navazuje na českou písničkářskou tradici, ale zároveň v něm najdete folk, pop a také další vlivy současných domácích i zahraničních kapel. Jejich první album dostalo stejný název jako tahle skladba – Světlo ve tmě – a obsahovalo 12 písní. Přestože byla kapela tehdy úplně nová, dokázala během krátké doby vybudovat velkou fanouškovskou základnu. Na cenách Anděl za rok 2014 pak přišlo ocenění, které jejich raketový start jen potvrdilo. Jeleni získali Anděla za objev roku a porazili v této kategorii například Voxela nebo uskupení Monikino Kino. A ještě jedna zajímavost, Jelen tehdy nebyl jen studiovou kapelou, jak občas tak bývá běžné. Už během prvního roku objížděli velké české festivaly a koncertní pódia, takže se z nového jména velmi rychle stal jeden z nejvýraznějších českých koncertních projektů.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Broadcasting Codes of Practice. The codes of practice cover matters relating to program content that are of concern to the community, including local content, news, current affairs, Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, www.cbaa.org.au.
0: A teď se přesuneme do roku 2015 spolu s Barborou Polákovou.

0: Slyšeli jsme Barboru Polákovou s písničkou nazvanou Nafrněná. Písnička, která v roce 2015 působila trochu jako zjevení. Barbora byla tehdy známá především jako herečka, kterou jste mohli znát z filmů, seriálů a divadla. A najednou přišla s písničkou, která je vtipná, drzá a hlavně úplně jiná než většina tehdejšího českého popu. A co je možná ještě zajímavější, Barbora si Nafrněnou napsala sama. Velkou roli v úspěchu sehrál i videoklip, ve kterém se objevila celá řada známých českých hereček. Třeba Ivana Chýlková, Marta Isová a další. A Barbora tehdy rozhodně nezůstala jen u jednoho hitu. Během českého podzimu v roce 2015 vydala svoje první album a pár měsíců na to přišlo ocenění. Nejen za objev roku, ale i za skladbu roku. Takže herečka, která se pustila do hudby a hned dva andělé. To byla Barbora Poláková a její Nafrněná.
1: Local, live and loving it. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: Milí posluchači, pomaličku, ale neodvratně se nám blíží konec českého programu. Po 8. hodině bude následovat další program, protože večer na City Park Rádiu ještě nekončí. Takže zůstaňte naladěni a užijte si ten krásný večer, který právě začíná. Já vám opravdu, opravdu moc děkuji, že jste si nás naladili a doufám, že jste si to užili stejně jako já tady ve studiu. Nezapomeňte, že tradiční slovenský program na City Park Rádiu je každou první sobotu v měsíci s Evou a Juridikou. A pokud dáváte přednost moderním českým písničkám, můžete si je se mnou poslechnout každé druhé a čtvrté úterý v měsíci. Ten dnešní speciál to nebyly úplně nejnovější písničky. Naopak jsem se zaměřil na výherce hudebních cen Anděl mezi lety 2008 a 2016, ale zatím jsme se dostali jen do roku 2015. No a co to znamená? Následovat bude poslední skladba našeho českého speciálu. Tentokrát se podíváme do roku 2016 spolu se zpěvačkou Leny. Ta má hudební talent v rodině, protože se za přezdívkou skrývá Lenka Filipová mladší. Přestože v té době nebyla na hudební scéně žádným nováčkem, právě v tomto roce vydala své první album nazvané Hearts. To jí spolu s písničkou, kterou si za chviličku poslechneme, vyneslo hned 4 ceny v kategoriích zpěvačka, album, skladba a videoklip roku. Teď už se ale opravdu musím rozloučit, hezký zbytek večera a pojďme na tu slíbenou poslední písničku. Tohle je Leny a její Hello. Party Puff, checking out. This is City Park Radio. Stay tuned for the next show.